0: Hájce titulu Jakub Krejčí, který skončil čtvrtý. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, mi

O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Zprávy ve tři.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
2: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 000 korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
3: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší. No?
1: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Anglii. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stále.

0: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
1: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit oblecící ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
0: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
2: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

skáčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, pak líp.

hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Do 8. října má proto otevřeno zdarma.
1: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 tisíc korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
2: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší. No?
0: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Angličané. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit, obléci si ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
3: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno. Pouze na východě území se mohou místy objevit mraky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, prodloužený víkend pokračuje. Máme pro vás spoustu.

Hezké nedělní ráno, posloucháte Český impuls. Dnes pro vás opět vysíláme pořad Máme Česko rádi. Hana Kraclíková nás pozve do říše pohádek. Bude to v 10 hodin 30 minut. Televizní tipy dodá ve 12.30 Alexandr Hemala a vydáme se také cestovat do světa s Jirkou Kolbabou. Tentokrát si zajedeme jenom pár kilometrů a představíme si nejvýznamnější architektonické monumenty Rakouska ve 13 hodin 30.

0: Hezké nedělní ráno, pokračujeme na Českém impulzu, také s naším víkendovým hlasováním. Ptáme se vás, máte strach ze zubaře? Lajkujte, ať poznáme, jestli ano nebo ne. Po sobotě můžeme říct, že většina lajků zatím patří tomu, že máte ze zubaře strach, ale to se může změnit a zajímají nás také vaše komentáře. Pište nám pod právě tento náš příspěvek, ať je během rána a dopoledne můžeme číst. Budeme je číst, nebojte se nic. A teď už další česká písnička.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Nedělní ráno, vysílání Českého impulzu pokračuje dál. Vládě Jaroš vám přeje to nejpříjemnější vstávání, když už musíte. Děkujeme, že jste v naší společnosti. Teď ještě informace o počasí.
1: V neděli bude opět převážně slunečno. Pouze na východě území se mohou místy objevit mraky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Naladili jste si rádio Český impuls, krásnou neděli přeje Vládě Jaroš a je před námi první hudební dvojice. Ta je na téma jednoho jediného roku. Jsou to písničky z roku 1970. Valérie Čižmarová, Léta letí a Petr Spálený, Trápím se, trápím.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18

Na Českém impulzu se blíží 7. hodina, chystáme nejnovější zprávy, do té doby ještě několik českých písniček, jak to máme u nás na Českém impulzu rádi, písničky let 60. 70. a

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Přeji krásné ráno. Začneme dobrou zprávou. Zdá se, že kvalita vody v Odoleně vodě se zlepšuje. Zatímco ještě včerejší ranní vzorek z vodojemu obsahoval více než 4násobek povoleného množství olova, dva pozdější odběry během dne už limit splnili. Voda ale dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny rozhodnou o dalším postupu podle dnešních rozborů. Situaci sledujeme. Věmnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
2: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
1: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Hrady a zámky zvou dnes na prohlídky zdarma. Národní památkový ústav otevře vybrané okruhy na většině svých památek po celé republice. V Praze se lidé mohou vydat do zahrad pod Pražským hradem. Bezplatnou vstupenku je ale potřeba si předem rezervovat online, a to na stránkách konkrétní památky. Kapacita prohlídek je omezená. Trump zmírní pravidla pro spotřebu aut ve Spojených státech. Automobilky tak nebudou muset vyrábět tolik úsporných a zároveň drahých vozů. Americký prezident tvrdí, že tím auta zlevní. Podle úřadů ale poroste spotřeba paliva i emise. Zároveň se zřejmě zpomalí přechod aut se spalovacím motorem na elektromobily. Fotbalová reprezentace v premiéře pod španělským trenérem padla. Zápas Ligy národů proti Chorvatsku prohrála 1-2 a Santi Denia vsadil nejen na techničtější hru, ale i na nové tváře, jako Lukáše Ambroze nebo Jiřího Slámu.
3: Začátek nové éry pod zahraničním koučem výsledkově zklamal. Chorvati byli po celý zápas lepší a bodovali zaslouženě. Slibovaný posun směrem moderního a koukatelného fotbalu ale první obrysy dostal. Svěřenci trenéra Denii byli sebevědomější i nebezpečnější v útoku než dřív. Míč drželi většinu času na zemi a s trochou štěstí mohli i remizovat. To, kdyby videorozhodčí neodvolal srovnávací branku debitanta Matěje Radosty. Velká škoda je taky 4 000 prázdných míst v ochozech. Mnohá logicky patřila majitelům třízápasového balíčku, kteří se těší na Anglii a Španělsko, zatímco Chorvatsko je pro ně málo. Přišli tak třeba o krásný gól jednoho z nejlepších fotbalistů generace, soupeřova Luky Modriče.
1: Tolik tedy Tomáš Zemánek, který zápas přímo sledoval. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. No a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní vstávání, mrazivé nedělní ráno, co si budeme povídat, proto vás zahřejeme českou nebo slovenskou písničkou teď. Tou slovenskou, jestli máte rádi film Roma.

0: Pán pro muže, tak je pro vás tohle i filmová písnička. Dobré ráno, štěstí je krásná věc.
1: Například východ slunce a vítr.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Přejeme vám krásné vstávání, pořád máme Česko rádi, připraven na 10. hodinu, 30. minutu. Dnes nás Hana Kracíková vezme do říše pohádek a podíváme se tedy konkrétně do rodu Trautenbergů. Ano, proto si připomeneme tento večerníček cestování s Jirkou Kolbavou, tak to si zajedeme jenom pár kilometrů a to do Rakouska, jindy cestujeme mnohem dál. S Jirkou Kolbavou budeme cestovat ve 13 hodin a 30 minut a nejlepší scénky z vysílání Alexandra Hemaly, ty budou mezi 16. a 17. Komik Milan Pitkin se svěří s nejtvrdším problémem na prvním rande. I to musíme pořešit. Teď naprosto geniální muzika Michal Prokop, Framus 5, Kolej Yesterday. Dobré ráno.

0: Hezké nedělní ráno, posloucháte Radio Český Impuls. Dnes se také bavíme o tom, jestli máte strach ze zubaře. Pokračuje naše víkendové hlasování a téma. Ptali jsme se už včera, podle lajkování to vypadá, že strach ze zubaře má většina z vás. Je tam méně těch, co nemají, ale čteme si i vaše komentáře. Elizabeth napsala, ano mám, často se mi stává, že mám jít a přepadne mě takový děs, že prostě nedokážu tam přijít. Tamara napsala, ne, miluju chodit k zubaři už od dětství. Katka píše, mám úplně šílený strach ze zubaře. A David napsal, žádného nemám, šel teď do důchodu, je mu snad 70 let, spíš mám strach, jestli nějakého seženu. Ano, těch strachů je víc, také se bojíme těch vysokých účtů po nějakém zákroku. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého Impulzu.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Miroslav Žbírka Modus, to vždycky parádně zazní a udělá nám radost. Posloucháte Český impuls. Michal David pokračuje z filmu Láska z pasáže. Za chviličku Zabitej čas. Díváme se na dnešní nedělní počasí. Bude polojasno až oblačno. Ráno ojedinile mlhy, opatrně teď hlavně na silnicích. Během dne potom bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Na Šumavě bude kolem 17.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré nedělní ráno, posloucháte rádio Český impuls. Otevřeme impulzovic krabičku, teď bude princezna komentovat svého prince.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Tuhle píseň vám pustím s obzvlášť velkým potěšením. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Tak to je rok 1965, kdy jsme s Vaškem Neckářem přišli zároveň do divadla Rokoko. Oba mladí zpěváci naráz po maturitě. A tam už na nás vlastně čekala Marta Kubišová. Zanedlouho vznikla skupina Golden Kids. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě byl opravdu velký hit Vaška a já mu tedy kontrovala Červenou řekou. A před námi byly stovky dalších písní.

Marie Rotrová s Karlem Černochem tady u nás na Českém impulzu. Blíží se 8. hodina, tedy i nejnovější zprávy. Stíháme ještě pár českých písniček. Valdemar Matuška má také svůj prostor. Krásné nedělní ráno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Přeji krásné ráno. České školy často přehlížejí nadané děti. Podle zástupců Menzi se přístup učitelů zlepšuje, ale jen pomalu. Školní inspekce uvádí, že školy v minulém školním roce označily za nadané pouhé 3 žáky z 1000. Některé děti přitom mohou zůstat bez potřebné podpory, protože jejich nadání nikdo včas nerozpozná. Menza, starající se o chytré děti, proto doporučuje věnovat tomuto tématu větší pozornost. Důležité je to hlavně během přípravy budoucích učitelů i při vzdělávání těch současných. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Přivezli ho z německého Krefeldu. Do venkovní expozice se ale podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich říká, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
4: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygři.

0: policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ministr vnitra Lubomír Metnar jim slíbil přidávat v příštích 3 letech každý rok zhruba 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Odborům ale vadí, že část peněz má jít do příplatku, který není zaručenou součástí platu. Požadují proto od ledna zvýšit základní plat všem příslušníkům o 10%. Už teď v úterý o tom chtějí jednat s ministerstvem vnitra. Budeme u toho. V obchodech na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
1: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Lourdes. Pomodlil se tam za údajně moudré a velkorysé představitele Francie, kterou na jaře čekají prezidentské volby. V poutním místě, kde se podle pověr dějí zázraky, by se měl vyjádřit také k sexuálnímu zneužívání v církvi. Do Lourdes přijel z Paříže, kde se jeho mše podle Vatikánu zúčastnilo až 800 tisíc lidí. Návštěvu Francie zakončí zítra návštěvou města Mety. A naši vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Itálii 2 zlatými medailemi. Kajak cross ve večerní show pod umělým osvětlením vyhráli Tereza Knéblová a Matyáš Novák. Obájce titulu Jakub Krejčí skončil nakonec 4. Česká výprava byla v Itálii velmi úspěšná. Z Ivrej si odváží celkem 7 medailí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vláďovi děkujeme, krásné nedělní ráno všem a teď už posíláme další české písničky. Pavel Rod, Krásnější než růže, pojďme si zaspívat, za chvíli si řekneme, co dneska pro vás máme.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké nedělní ráno, posloucháte rádio Český impuls. Radek Valenta za chviličku z pohádky Princezna Zemlina a teď se také vydáme za dnešním programem. Pořad máme Česko rádi. Vydáme se do říše pohádek, když už budeme hrát Princeznu Zemlina. Poslouchejte v 10 hodin 30 minut a také televizní tipy. Ty dodá odpoledne ve 12.30 Alexandr Hemala a hrajeme vám také country, folk i trampské písničky. To bude mezi 19. a 20. hodinou.

0: Radio Český impuls, krásné nedělní vstávání vám přejeme a teď už se také vydáme za naším víkendovým hlasováním. Ptáme se vás, jak to je v rámci zubařů, jestli z nich máte strach nebo ne. To nás právě zajímá u nás na Facebooku Českého impulzu. Podle hlasování, podle tedy toho, jak lajkujete, to vypadá, že většina z vás strach ze zubaře má, ale také nás ještě zajímají komentáře. Roman napsal, mám suprového zubaře, který to opravdu umí, práce ho baví a každý zákrok je pohodička, takže ne, nebojím, spíše naopak, akorát každý zákrok je krapet dražší, ale stojí za to. Veronika píše, ze zubaře mám celý život strach a teď je dvojnásobný, jelikož má strach i moje kreditní karta. A Petr píše, z té sumy, co zaplatím, strach taky mám. Ještě Lenka napsala zajímavý postřeh, dvakrát jsem měla hadičku v páteři, takže se zubaře nebojím a u dentální hygienistky dokonce usínám. Jo, orl, to je jiný kafe. Jaký máte názor vy? Bojíte se zubaře? Jaké jsou vaše příhody? Klidně i veselé můžete připsat na Facebook Českého impulzu. Lucie Bílá už za chvíli.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

písničku

0: a to podle různých nálad za okamžik poslechneme v rámci našeho ranního vysílání a sledujeme také počasí, bude polojasno až oblačno, mluvíme o neděli, dnes po ránu, ještě teď se můžou naskytnout někde mlhy, tak opatrně hlavně na silnicích a během dne oblačnosti bude od západu ubývat až do samotného vyjasnění, teploty budou kolem 23 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tohle je verze písničky Bonsoir Mademoiselle Paris od kapely Olympic, která s námi bude příští měsíc na českém Mejdanu s Impulzem 17. října. Vstupenky na webu impuls.cz a také samozřejmě skupina Šalom neboli Petr Muk přispíval tuhle písničku ještě po svém, ale o tom teď to nebude, teď nás čeká hudební dvojice a pokud jste se ještě nedokázali takhle v rámci nedělního rána probrat a máte takzvaně, jak se říká, ještě půlnoc, tak tohle je hudební dvojice přesně pro vás. Písničky na půlnoc, Iveta Bartošová, Půlnoční smíření a skupina Katapult, jejich půlnoční závodní dráha.
1: Hudební dvojice
2: a neb jako vejce vejci.

0: také máte husí kůži. Za 9 minut už tady bude 9. hodina dopolední. Další skvělé české písničky vám budeme hrát ještě právě do 9. Václav Neckář nebo Karel Gott Pábitele. Těšte se a v 9 hodin mý kolegové z redakce zpravodajství, konkrétně Vládě Vokál, přinese nejnovější zprávy.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 9.
1: Přeji krásné ráno. E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé nabídky elektřiny a plynu s pevnou cenou. Nové ceny platí pro nově uzavírané smlouvy. Elektřina u E.ONu zdražila v průměru asi o 200 korun za megawatt hodinu. U Pražské plynárenské může být nárůst až 600 korun. Obě firmy tak reagují na vyšší ceny energií na velkoobchodním trhu. Zákazníkům s už uzavřenou smlouvou se ceny nemění. Hrádek nad Nisou

0: Hotové příští rok v srpnu a Real Bekon už na jaře. Vinaři sklízejí o 106. Poslední víkend měsíce září je hodně pracovní. Úroda se i přes jarní a letní sucho jeví velmi dobře.
1: Už při sklizni raných takzvaně borčákových odrůd se ukázalo, že sucho nebude zdaleka takovou metlou jako u jiných zemědělských komodit. Vinaři jsou v pilné a plné práci, sbírají se hrozny tramínu nebo rýnského ryzlinku, fakci nejen pěšáci s nůžkami, ale také důmyslné sklizecí mechanismy. Přízně počasí pak majitelé vinic na Slovácku využijí v případě odrůd červeného vína a ještě pár dnů počkají. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić chce dnes večer odstoupit. Rezignaci oznámil v televizním rozhovoru a dnes večer se má obrátit k občanům. V předčasných parlamentních volbách 25. října se bude ucházet o post premiéra. Volby se uskuteční po dlouhých protivládních protestech, které vyvolalo zřícení přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí tehdy zemřelo celkem 16 lidí. A naši fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim premiéra pod trenérem Santim Deniou. Po Modričově gólu sice vyrovnal Adam Karabec, v 77. minutě ale rozhodl střídající Marko Pašalič. Čechy čeká ve skupině A3 další domácí zápas proti Anglii už toto úterý. Dnes bude polojasno, až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsme moc rádi, že nedělní dopolední čas trávíte ve společnosti Českého impulzu. Vítejte u nás, stejně jsme jedna velká rodina, jak nám to krásně jde. Tak posíláme další českou písničku, tohle je náš český Elvis Presley. Užijte si Karla Zicha právě teď.

0: české písničky let 60., 70. i 80. Takhle hrajeme na Českém impulzu. Děkujeme, že jste s námi i v rámci prodlouženého víkendu. Eva Pilarová, Rodeo, budeme pokračovat za minutu a půl. Teď se ještě vydáme za naším víkendovým hlasováním na Facebooku Českého impulzu. Ptáme se vás, jestli máte strach ze zubaře. Ta odpověď v rámci lajkování nás vlastně nepřekvapila, že většina z vás ano, ale čteme i vaše komentáře. Andy napsala, no ano, mám obrovský a jdu zítra. Naďa píše, neskutečný strach. Máme úžasnou zubařku, ale přesto mám hrůzu. 14 dnů před zubařkou se mnou není řeč. Letos mi můj chlap řekl, až lezeš dovnitř, tak ti to stopnu. Když jsem vylezla ven, tak mi říká, tak to si děláš srandu, že kvůli 5 minutám a 1 vteřině bylo doma takový dusno. Andrea Hanáková napsala, obrovský a ještě dnes jsem musela na zubní pohotovost, bohužel. A Zuzana napsala, já strach nemám, já zubaře hledala 5 let.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: hra Matky Rodeo, kdo by neznal, taky vám udělala díru do podlahy. U nás doma jsme měli docela dobrou díru právě po této pračce. Ještě, že už nefunguje, každopádně jsou to dobré vzpomínky na nějakou dobu, pamatujeme si to dobré z každé doby. Marie Rotrová za chvíli, Jizva na dlani, sledujeme také počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti a to od západu ubývat až do samotného vyjasnění. Teploty kolem 23 stupňů, na horách bude kolem 14.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Další naprosto úžasná melodie, kterou potom třeba celý den nedokážete vyhnat z hlavy, to byl právě teď Pavel Novák, malinka. Těch Nováků máme víc v našem československém showbiznise. Teď už se chystáme na další písničku, českou písničku Dalibor Janda, Žít jako kaskadér za pár chvil, a Vláďa Vokál chystá poslední detaily do zpráv na 10.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

snad je to touha,

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším, jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

0: Přeji krásnou neděli a začneme dobrou zprávou. Zdá se, že kvalita vody v Odoleně vodě se zlepšuje. Zatímco ještě včerejší ranní vzorek z vodojemu obsahoval více než 4násobek povoleného množství olova, dva pozdější odběry během dne už limit splnily. Voda ale dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny rozhodnou o dalším postupu podle dnešních rozborů. Situaci sledujeme. V Jemnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
1: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
0: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Hrady a zámky zvou dnes na prohlídky zdarma. Národní památkový ústav otevře vybrané okruhy na většině svých památek po celé republice. V Praze se lidé mohou vydat do zahrad pod Pražským hradem. Bezplatnou vstupenku je ale potřeba si předem rezervovat online, a to na stránkách konkrétní památky. Kapacita prohlídek je omezená. Trump zmírní pravidla pro spotřebu aut ve Spojených státech. Automobilky tak nebudou muset vyrábět tolik úsporných a zároveň drahých vozů. Americký prezident tvrdí, že tím auta zlevní. Podle úřadů ale poroste spotřeba paliva i emise. Zároveň se zřejmě zpomalí přechod aut se spalovacím motorem na elektromobily. Fotbalová reprezentace v premiéře pod španělským trenérem padla. Zápas Ligy národů proti Chorvatsku prohrála 1-2.

0: útočí neodvolal srovnávací branku debitanta Matěje Radosty. Velká škoda je taky 4000 prázdných míst v ochozech. Mnohá logicky patřila majitelům třízápasového balíčku, kteří se těší na Anglii a Španělsko, zatímco Chorvatsko je pro ně málo. Přišli tak třeba o krásný gól jednoho z nejlepších fotbalistů generace, soupeřova Luky Modriče.
1: Tolik tedy Tomáš Zemánek, který zápas přímo sledoval. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. No a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Otevřeli jsme 10. hodinu dopolední na rádiu Český impuls. Vláďa Jaroš zůstává s vámi a teď už posíláme Vítězslava Vávru a další skvělou českou písničku Správné holky, hlaste se.

0: knížky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, vem.

0: nedělní dopoledne, naladili jste si rádio Český impuls. Zelené pláně budeme hrát za chvíli a teď vás zveme do pořadu Máme Česko rádi. Už za pár okamžiků nás Hana Kracíková vezme do říše pohádek, kam to přesně bude a jakého večerníčku se to bude týkat. Poslouchejte v 10 hodin 30 minut. Cestování s Jirkou Kolbabou bude dnes do Rakouska. Poslouchat můžete ve 13 hodin 30 minut. Budeme rádi, když budete u toho. A výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly nás čeká mezi 16. a 17. Konkrétně komik Milan Pitkin, ten se svěří s nejtvrdším problémem na prvním rande. Jaký to je? Buďte u toho. 16 hodin a 15 minut.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Na Českém impulzu už za chvíli ten nejvyšší Karel Gott. Už dávno dal jsem ti klíč, teď se budeme věnovat našemu Česku. Máme Česko rádi a Hana Kracíková nás bere do říše pohádek. Představí nám rod Trautenbergů, prozradí také, kde tento rod žil a jestli byl opravdu z Krkonoš, jako ve známém Večerníčku.
1: Máme Česko rádi.
2: Říše pohádek měla, má a navždy bude mít své kouzlo nejen pro děti, ale i pro dospělé. Když mě můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů lákal na hrad Wildštejn a na Trautenberga, typovala jsem tedy, že se bude mluvit o pohádkách a o Krkonoších. Mirka už mám na telefonu a ptám se, jak to tedy je?
3: Musím vás vyvést z omylu. Pozvu vás sice na hrad, který patřil opravdu Trautenbergům z Trautenbergu. Ale bude to na západě Čech. Jedná se o Skalnou u Chebu.
2: To si děláte legraci, já jsem si vždycky myslela, že Trautenberg byl vymyšlený.
3: No to naprosto ne. Trautenbergové z Trautenbergu byl významný český šlechtický rod. Sice byli původem z Německa, ale od 14. století vlastnili mnoho majetků v západních Čechách.
2: Takže předpokládám, že vlastnili tu Skalnou, že mimochodem existuje ještě nějaký potomek Trautenbergu v dnešní době?
3: Takže na vaši první otázku je odpověď ano. Trautenbergům patřil hrad Skalná, nebo se mu také říká Wildštejn. Druhou odpovědí vás bohužel zklamu. Trautenbergové úplně vymřeli v 19. století.
2: Pojďme se nyní podívat na vlastní hrad.
3: Je zde muzeum hasičské techniky, nocležna, vězení, šibenice, nebo dokonce ostatky skutečné bílé paní.
2: Tedy zřejmě nějaké hradní paní, o které se pak šířily legendy, že tam straší. Co vím, tak na hradě je i hodovní síň, a to v plném provozu.
3: Tady najdete naprosto přepichovou středověkou hodovnu, výbornou kuchyní a věřte tomu, že se sem budete vracet s láskou, protože proč?
2: Protože láska prochází žaludkem. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: chystáme další detaily do zpráv na 11. hodinu. Předtím ještě hudební dvojice. Už za pár chvil nás čekají slunečné písničky. Zpívat bude Věra Špinarová a tak tedy musí přijít Slunečné pobřeží a také Blue Effect Slunečný hrob. Vzpomeneme na Pelíšky. Slunečné písničky za chvíli v další hudební dvojici.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Hudební dvojice
4: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: České školy často přehlížejí nadané děti. Podle zástupců Menzy se přístup učitelů zlepšuje, ale jen pomalu. Školní inspekce uvádí, že školy v minulém školním roce označily za nadané pouhé 3 žáky z 1000. Některé děti přitom mohou zůstat bez potřebné podpory, protože jejich nadání nikdo včas nerozpozná. Menza, starající se o chytré děti, proto doporučuje věnovat tomuto tématu větší pozornost. Důležité je to hlavně během přípravy budoucích učitelů i při vzdělávání těch současných. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Přivezli ho z německého Krefeldu. Do venkovní expozice se ale podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich říká, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
2: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci.
1: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku. To museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satů. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský přitom patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na Sumatře v Indonésii, kde ho ohrožuje hlavně úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. Odbory odmítají vládní plán na zvýšení platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ministr vnitra Lubomír Metnar jim slíbil přidávat v příštích 3 letech každý rok zhruba 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Odborům ale vadí, že část peněz má jít do příplatku, který není zaručenou součástí platu. Požadují proto od ledna zvýšit základní plat všem příslušníkům o 10%. Už teď v úterý o tom chtějí jednat s ministerstvem vnitra. Budeme u toho. V obchodech na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
3: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Lourdes. Pomodlil se tam za údajně moudré a velkorysé představitele Francie, kterou na jaře čekají prezidentské volby. V poutním místě, kde se podle pověr dějí zázraky, by se měl vyjádřit také k sexuálnímu zneužívání v církvi. Do Lourdes přijel z Paříže, kde se jeho mše podle Vatikánu zúčastnilo až 800 000 lidí. Návštěvu v

0: 15, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné víkendové dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Mám pro vás první písničku po 11. Hana Zagorová, Petr Rezek a Zákaz předjíždění.

Petr Janů právě dospívala na českém Impulzu, za chvíli Petr Novák, Co je to láska. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. A komik Milan Pitkin se svěří s nejtvrdším problémem na prvním rande. No to už možná prozrazuju zbytečně moc. Odpoledne ve 16:45 nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly tady na českém Impulzu.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
3: Počkat, někdo ale chybí.
2: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Taková je neděle na Českém Impulzu. Za chvíli po půl 12. hrajeme Martu a Tenu a písničku A desky dál stárnou. Máte strach ze zubaře? To je otázka. My se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Podle statistik až pětina dospělých zubaře zrovna nemusí, prostě bojí se. No a přitom zubař by o našich obavách měl vidět jako první. Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Máte strach ze zubaře?
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dešti jsme dospívali s Petrou Černockou a Zdeňkem Mertou. Za pár minut 12. hodina, na řadě polední zprávy Českého Impulzu, no a ještě předtím pustíme k mikrofonu, co pustíme, moc rádi pozveme k mikrofonu Petra Jandu. Jedu písnička z Impulzovic Krabičky, Hana a Petr Ulrichovi a písnička se jmenuje Javory.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Já jsem měl sourozence Ulrichovi nejradši v jejich prvopočátcích, ještě než začali hrát s cymbálem. Cymbál to prostě pro mě není. Petr tehdy psal písničky, které byly ještě víc pop a rock než folklor, což bylo podle mě dobře. A přitom tam ta trocha folkloru vždycky byla přítomná. To platí i o jejich skladbě Javory z roku 76. Ta je krásná i díky tomu, jak Hana krásně zpívá.

0: Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Přeji krásné poledne. Voda v odolené vodě se pomalu zlepšuje. Včerejší ranní vzorek z vodojemu sice ještě překročil limit olova více než 4x, ale 2 pozdější odběry už limitům vyhověly. Voda však dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny teď čekají na výsledky dnešních aktuálních rozborů a my situaci sledujeme. V Jeměci na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jeměce Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová. Ukazuje kromě toho i originální vybavení ze stanic.
2: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
1: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží pouze pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila před 16 lety podle úřadů kvůli ztrátovosti. Policie vyvedla aktivisty z chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Více než 20 lidí obsadilo v 7 ráno porodnici prasnic a odmítlo areál opustit. Chtěli upozornit na údajně špatné podmínky chovu v porodních klecích. Podle vedení podniku však mohli vstupem do stáje ohrozit zdraví zvířat. Další aktivisté protestovali před branou. Muži zákona po 9. hodině aktivisty z areálu odvezli v policejních autech. A když už jsme u vepřového, ve slovenských obchodech téměř o čtvrtinu zlevnilo právě vepřové maso. Jsou ho plné pulty, protože přebytek je po celé Evropě.
3: Bôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm přes 40 lidí, převážně z Filipín. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie. Dnes máme zpočátku polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti od severozápadu ubývat na jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 19 až 23, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik polední zprávy, hezkou neděli vám přeje Ludvík Pospíšil. No a zpívat bude Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohár.

látkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: V kalendáři neděle 27. září svátek slaví Jonáš. Tady je Český impuls, české písničky celý den, za chvíli hrajeme Karla Černocha a bude to večerníček. No a přesně v 12:30 u mikrofonu Saša Hemala a televizní tipy na dnešní večer.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Itong.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Nedělní program Českého Impulzu bude pokračovat po půl jedné písničkou Věry Špinarové Ty jsi můj song. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let. Ovšem přednost má Saša a jeho televizní doporučení.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Česká televize nabízí v hlavním vysílacím časem první část dvoudílného dramatického snímku, natočeného ve spolupráci s německou televizí, s názvem Hvězdná hodina vrahů. Jeho hrdinou je český inspektor, který spolu se svým asistentem mají vyšetřit vraždu v doby po německém generálovi, a to za pomoci vrchního kriminálního inspektora gestapa Babaka. Podstatnou je ale informace, že děj je zanesen do Prahy roku 1945. První část snímku Hvězdná hodina vrahů ve 20.10 na ČT1. Svět se mění, ale ten Slávkův zůstává stále stejný, i když už se zdá, že by mohl dosáhnout lepšího postavení v zaměstnání. Doma se vše komplikuje, především díky stále nevyspytatelnému chování jeho otce. Tak to už jsme u čtvrté epizody dramatického seriálu Studna, který nabízí televize Nova ve 2020. V normálním světě se moc nedoporučuje lhát a vymýšlet si, ale svět zrádců, to je docela jiný svět, přesunutý za hradby Křivoklátu. Tam na vás čeká Vojta Kotek, aby opět rozehrál partii plnou lží, intrik a nečekaných zvratů. Zrádci 2015, televize Prima. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, české písničky celý den. Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No, po 13. hodině už s vámi bude Lenka Haluzová, ještě předtím zprávy, no a taky naše hudební dvojice. Jdeme hledat souvislosti mezi těmihle dvěma nahrávkami. Petr Spálený, Trápím se trápím, a Valie Čižmárová, Léta letí. Tak co tyhle písničky spojuje? Rok vydání 1970.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Hudební dvojice
4: Aneb 1 plus 1.

0: Přeji krásnou neděli. Řidiči s nadějemi očekávají příští týden. Nafta by totiž mohla zlevnit. Vláda od čtvrtka sníží její spotřební daň téměř o 2 koruny na litr. Zároveň začne znovu každý den stanovovat nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr. Daň z benzínu se ale nemění. Podle analytiků by se nižší daň mohla do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní situace na Blízkém a Středním východě. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
1: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit obleci si ochranné obleky, aby se dali otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
0: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami, taky v Kroměříži a v Uherském Hradišti. Na vybrané prohlídky hradů a zámků se dnes můžete vydat zdarma. Národní památkový ústav totiž zpřístupnil okruhy na většině svých památek po celé zemi. V Praze se můžete podívat například do zahrad pod Pražským hradem. Vstupenku si ale musíte předem rezervovat na webu konkrétní památky, protože počet míst je omezený. Zpěvačka Monika Absolonová stráví své dnešní 50. nejspíš v posteli. Před pár dny totiž onemocnila a tak musela zrušit všechny své plánované akce a vystoupení. Snaží se vyléčit, aby byla zase brzy fit. V sobotu ji totiž čeká velký narozeninový koncert. Řekla to ve videu na svém Instagramu.
2: Já se moc omlouvám, já jsem trochu jako onemocněla a je to teda něco, co mi vůbec nevyhovuje, vůbec se mi to nehodí, ale jsem mluvila s mojí milovanou paní doktorkou, ta říkala, buď ráda, že to přišlo teď a ne třeba ve čtvrtek příští týden, protože to by si třeba tu sobotu nedala. Tak já věřím, že se vyzdravím.
0: V sobotu Absolonovou čeká velký koncert v O2 Univerzu, kterým oslaví své dnešní 50. Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm přes 40 lidí, převážně z Filipín. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie. Naše tenistky dělí jediná výhra od poháru Billie Jean Kingové. Ve finále proti Ukrajině získala první bod Karolína Muchová, která porazila Angelinu Kalininovou 6-2 a 6-3. O rozhodující druhý bod teď bude hrát Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Pokud neuspěje, o titulu rozhodne 4-hra. Připomenu, že Češky usilují o 12. titul v historii, první od roku 2018. A ještě, jaké máme počasí. Zpočátku bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti od severozápadu ubývat na jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě 17 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová, jsem s vámi dneska celé odpoledne a hodinu nám otevírá Michal David písničkou Kolu, pijeme.

0: Impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má vedně díru, milá Lízo, vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mjojzo, mjojzo, mjojzo, taky na moč, mjojzo, mjojzo, smoč ho.
0: Řekni čím.
1: Zkus vodu,

0: přinést, Láru, co? Řekni v čem.
1: No, vem si větro.
0: Vědro má vědro.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Dalibor Janda právě dospíval svůj jahodový koktejl a za chvíli už budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Zavítáme do katedrály svatého Štěpána ve Vídni. Cestovatel Jirka Kolbaba poradí, kdy sem radši nechodit. Poslouchejte ho za nějakou čtvrthodinku a předtím ještě Fůra chyb od Mikyho Volka.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází ty, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Nedělní odpoledne s datem 27. září. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My vám hrajeme rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Má daleka od Michala Penka. Ale teď už do světa zajedeme si jen pár kilometrů. Představíme totiž nejvýznamnější architektonické monumenty Rakouska.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Který to bude dnes?
3: Tak tu 2milionovou Vídeň navštívíme a tam si představíme fantastický objekt, který se jmenuje Štefánsdom, který najdeme na Štefánsplac. Je to vlastně náměstí svatého Štěpána a na něm je ten chrám svatého Štěpána. Vůbec ty paláce v celé Vídni jsou úžasné. Vídeň má svoji neopakovatelnou atmosféru středoevropského města, které trošičku připomíná ta velkoměsta, jako je Praha nebo Budapešť, ale Vídeň je pochopitelně vůdčí. My dnes navštívíme Štefánsdom protože je uprostřed města. Je to fantastická katedrála, do které se dá vstupovat a dá se poměrně přes celý den nasávat tu fantastickou atmosféru. Štefánsdom lidi znají hlavně pro jeho barevnou střechu. Na té střeše jsou takové zvláštní tašky, které jsou sestaveny do písmene V.
2: Můžeme se zúčastnit nějakých bohoslužeb třeba uvnitř toho chrámu?
3: Tak faktem je, že Vídeňané nemají moc rádi, když příliš moc turistů tam v průběhu bohoslužeb vstupuje a třeba dělá hluk a chová se neúplně korektně ve vztahu k tomu církevnímu obřadu, který tam probíhá. Toho jsem byl třeba sám několikrát i svědkem takových jakoby nedobrých pohledů těch místních lidí. Na druhé straně je celodenně otevřený, pořádají se tady různé kulturní akce, koncerty a podobně. Lidé se sem chodí dívat na katedrální zvon, na různé hrobky významných zde pohřbených panovníků minulosti a dokonce třeba si můžeme zde zakoupit lístky na koncerty klasické hudby, které nám tady nabízejí ve starých krojích, tak jak je to podobně dneska už i v Praze, různí obchodníci, dokonce často černoši, tak jak je to i u nás v Praze.
2: Tedy Štefánsdom, jedna z nejvýznamnějších staveb Rakouska. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jdou léta, jdou od Evy Olmerové, právě dozněla na Českém impulzu. A pro vás už je nachystaná hudební dvojice, budou to písničky Na půlnoc. Zazní Půlnoční smíření od Ivety Bartošové a jako první Půlnoční závodní dráha od skupiny Katapult. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přeji krásný den. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a povodí Ohře se chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku dál bojují. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. Pokud báňský úřad těžbu povolí, sdružení je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského tribunálu. Podle předsedy sdružení Tomáše Říska je problematický vliv na přírodu a krajinný ráz.
1: Je zde silně obydlená oblast a obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska jsme, máme určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby se těžilo na úkor nás.
0: Tlustec patří k dominantám Českolipska. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. V roce 1994 ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Čedič se v oblasti od roku 2005 netěží. Soud poslal do vazby 75-letého muže obviněného z vraždy na Děčínsku. Podle policie byl s obětí v příbuzenském vztahu. Násilný čin se stal v pátek, kdy policisté podezřelého zadrželi. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Se zahájením topné sezóny řešili záchranáři v Moravskoslezském kraji první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojičínsku pomáhali dvěma seniorům a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, oba museli do nemocnice.
2: Záchranáři vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Posádka zahájila u seniorů kyslíkovou terapii a zajistila jejich převoz do nemocnice. Tam potíže obou pacientů odezněly a hladina oxidu uhelnatého v krvi jim klesla na polovinu původních hodnot. Hasiči varují, oxid uhelnatý se může v domácnosti nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo při nedokonale průchodném komínu. Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. I malé množství může způsobit těžkou otravu. Eva Panošová, Štramberk.
0: Rusko třetí noc po sobě zaútočilo drony přímo na Kyjev. V posledních měsících přitom stále častěji míří také na sklady a obchody v hlavním městě a jeho okolí. Při dnešním útoku se podle místních úřadů zranila jedna žena a na několika místech vypukly požáry. Jeden dron zasáhl neobydlenou budovu, další poškodil obytný dům a zapálil sklad. Nad městem zasahovala protivzdušná obrana. Linda Nosková bojuje o rozhodující bod pro naše barvy ve finále tenisového poháru Billie Jean Kingové. První bod proti Ukrajině nám zařídila Karolina Muchová, která porazila 6-2 a 6-3 Kalininovou. Nosková teď usiluje o druhý vítězný bod proti favorizované Svitolinové a první set vyhrála 6-3. Výsledek ve zprávách za hodinu. Zítra bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevře Lenka Ale Filipová spolu s Karlem Zichem a jejich písnička Mosty. Ať se vám hezky poslouchá.

Hezkou neděli. V Českém impulzu právě dozněla pohádková písnička Hlupáku najdu tě od Jana Čenského. Přidáme k ní i tip na hezký výlet. Máme Česko rádi, totiž představí rod Trautenbergů. Prozradí, kde tento rod žil. Byly to opravdu Krkonoše, jako v tom známém Večerníčku. No, dozvíte se to za chvíli. Předtím si užijte třeba Karla Černocha a jeho Zrcadlo.

0: Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš.

0: diskoték nechodím, a těch pár byl navíc, nikdy neschodím. Já...
1: Krásnou neděli s datem 27. září vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Za chvíli Pavel Horňák a kroky Františka Janečka a jejich kotě, ale ještě předtím jdeme na výlet. Hana Kracíková nás zve do říše pohádek.
2: Máme Česko rádi.
3: Říše pohádek měla, má a navždy bude mít své kouzlo nejen pro děti, ale i pro dospělé. Když mě můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů lákal na hrad Wildštejn a na Trautenberka, typovala jsem tedy, že se bude mluvit o pohádkách a o Krkonoších. Mirka už mám na telefonu a ptám se, jak to tedy je?
4: Musím vás vyvést z omylu. Pozvu vás sice na hrad, který patřil opravdu Trautenberkům z Trautenberku. Ale bude to na západě Čech. Jedná se o Skalnou u Chebu.
3: To si děláte legraci, já jsem si vždycky myslela, že Trautenberg byl vymyšlený.
4: No to naprosto ne. Trautenbergové z Trautenberku byl významný český šlechtický rod. Sice byli původem z Německa, ale od 14. století vlastnili mnoho majetků v západních Čechách.
3: Takže předpokládám, že vlastnili tu Skalnou, že? Mimochodem, existuje ještě nějaký potomek Trautenberku v dnešní době?
4: Takže na vaši první otázku je odpověď ano. Trautenbergům patřil hrad Skalná, nebo se mu také říká Wildštejn. Druhou odpovědí vás bohužel zklamu. Trautenbergové úplně vymřeli v 19. století.
3: Pojďme se nyní podívat na vlastní hrad.
4: Je zde muzeum hasičské techniky, nocležna, vězení, šibenice, nebo dokonce ostatky skutečné bílé paní.
3: Tedy zřejmě nějaké hradní paní, o které se pak šířily legendy, že tam straší. Co vím, tak na hradě je i hodovní síň, a to v plném provozu.
4: Tady najdete naprosto přepichovou středověkou hodovnu, výbornou kuchyní a věřte tomu, že se sem budete vracet s láskou, protože proč?
3: Protože láska prochází žaludkem. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: právě dospívala na českém Impulzu Chanson d'amour. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si budeme ještě hrát. Připravená je i Impulzovic krabička. Tentokrát vybírala Petra Janu a vybrala si, že zřejmě letos nejsou kytky od Marie Rotrové. Hezký poslech.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Když zpěvák dostane nový text, tak má velký strach z toho, aby tam nebyla slova, která se nedají zaspívat, nebo která tam jaksi zdánlivě nepatří. Textaři si totiž v takových věcech libují. I já mám ve svém repertoáru pár obratů, se kterými jsem se hodně potrápila, než jsem přišla jak na ně, ale teď vám chci ukázat, jak se to dá zvládnout s obdivuhodnou elegancí. Kdyby mě Zdeněk Borovek přinesl text zřejmě letos nejsou kytky. Asi mráz je zkosil mačetou. Asi by mě oblil studený pot. Ale královna českých zpěvaček Marie Rotrová to zvládla s takovou elegancí, jako kdyby o mačetách zpívala v každé druhé písni.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu zvítězily nad Ukrajinkami 2-0 na zápasy. V rozhodujícím druhém utkání porazila Linda Nosková Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a povodí Ohře se chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Odpůrci těžby na kopci Tlustec na Českolipsku se obrátili na ústavní soud. Soukromá firma tam chce znovu těžit čedič. Místní sdružení se obává poškození přírody a změny vzhledu krajiny. Pokud báňský úřad těžbu povolí, chce se sdružení dál bránit u soudů, dokonce i evropského. Podle předsedy sdružení Tlustec Tomáše Říska je problematický hlavně vliv na přírodu a krajinný ráz.
2: Je zde silně obydlená oblast a obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska jsme, máme určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby se těžilo na úkor nás.
1: Tlustec patří k dominantám Českolipska. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. V roce 1994 ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Čedič se v oblasti od roku 2005 netěží. Rusko třetí noc po sobě zaútočilo drony přímo na Kyjev. V posledních měsících přitom stále častěji míří také na sklady a obchody v hlavním městě a jeho okolí. Při dnešním útoku se podle místních úřadů zranila jedna žena a na několika místech vypukly požáry. Jeden dron zasáhl neobydlenou budovu, další poškodil obytný dům a zapálil sklad. Nad městem zasahovala protivzdušná obrana. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin jsou za námi. Děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová, budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá kapela Brutus a jejich první

0: chvíli s datem 27. září vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to slunečné písničky. Jednu z nich zaspívá kapela Blue Effect a tu druhou Věra Špinarová. Mně teda hned něco napadlo. Nevím, jestli i vám, no tak uvidíme, za chvíli se nám to buď to potvrdí nebo vyvrátí. Předtím si užijte třeba Karla Gotta s písničkou Jsi krásná.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je ČES.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Rádio pro radost ze života. Pokračuje i naše víkendové hlašování. Až pětina dospělých má strach ze zubaře. Ten by se o našich obavách měl ale hned dozvědět. Co vy? Máte strach ze zubaře? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

naději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Modré nad hlavou od Dalibora Jandy právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to slunečné písničky. Zazní Slunečné pobřeží od Věry Špinarové a jako první Slunečný hrob od kapely Blue Effect. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Hudební dvojice
3: a neb ve dvou se to líp táhne.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: hezké odpoledne. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Anhelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu. Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho dnešního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Církevní školy bez státních příspěvků pravděpodobně zavřou. Církev by totiž neměla na jejich financování dost peněz. Alespoň takto reagoval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše ohledně možného zaškrcení příspěvků pro soukromé a církevní školy. Podle Přibyla by se stát zachoval nemoudře, kdyby se snažil k omezením přistoupit.
1: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními.
0: V Česku bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva školství přes 4300 základních škol, z toho skoro 50 bylo církevních. Z celkového zhruba milionu žáků základních škol se v těch církevních vzdělávalo na 8000 dětí. Švýcaři v referendu odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality. Proti iniciativě dnes hlasovali více než 2/3 voličů. Vyplývá to z odhadů i z průběžných výsledků. Případné schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Všelidové hlasování iniciovalo sdružení Pro Schweiz, které má blízko k nacionalistické švýcarské lidové straně. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím ale samozřejmě muzika jako první písnička, kterou

0: Pěknou neděli, právě dozněla písnička Paní má se má od Fešáků a Tomáše Linky. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Mám pro vás scénku. Milan Pitkin se nám svěří s tím, jak překonal problémy na svém prvním rande. Jeho vyvolená totiž neměla poznat, jak moc se na ní těšil.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. Oni si prostě ne pokoj, opravdu. Muzikanti pitomí. No toto je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat, mám mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám ta mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu v Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbíjel lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

0: No, no, ale u chlapů se to poznat dá? No, no, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z tý ve výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepostane. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyřech. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych se na svou šárku chmatat, že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo. No, jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No jenom, že třeba nějaký malý auto, trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po placochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se vsteky ona tam moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála a se jí udělal u nosu veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka, ve které se Felix Holzmann bude chtít rozvést, ale ještě předtím si budeme trochu hrát, třeba písničku PS od Ivety Bartošové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej krav, kde proud řeky stříká.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpoledne na Českém Impulzu právě dozněla písnička Včelka Mája od Karla Gotta. No a my jdeme na další porci zábavy. Felix Holzmann se rozvádí. František Budín se mu snaží naznačit, že to asi nebude úplně vina manželky. Ale jak moc to Felix Holzmann bude chtít pochopit, to uslyšíte.
1: No buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necejtím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necejtím nohy, víte. A
1: máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne. Že mě bolej nohy.
1: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: V poradní kance.
1: Poradní kance a jiná na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu.
1: V rozvodovodovým,
2: no tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký odlože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůla, od lože, jako odlože, od postele.
1: Je to odlož, no, tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte, z míne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
2: No jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být,
2: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
2: no, jo?
1: Ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím, víte. No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no,
1: taky.
2: No
1: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně?
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčný, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši?
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte?
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte?
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Děte? Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na Jory, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy?
1: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
2: Podívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
2: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No?
1: Já za to nechci vůbec nic.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Barbory Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Voda v Odoleně vodě se pomalu zlepšuje. Potvrzují to aktuální výsledky odběrů ze všech kontrolovaných míst. Všechny vzorky už totiž splňují stanovené limity. Výsledky impulzu zaslala mluvčí středočeské vodárny Andrea Rabasová. S ohledem na závažnost celé situace, ale i dnes zůstávají všechna opatření v platnosti. Pracovníci vodárny dál provádějí odběry, které nepřetržitě testují. Další výsledky testů budou k dispozici dnes večer. K neštěstí na silnicích došlo na Zlínsku. Při havárii osobního auta zemřel v noci na dnešek jeden člověk. Další 4 lidé se zranili. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Nehoda se stala před 2:30 ráno na silnici mezi Malenovicemi a Lhotou. Podle mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříkové řidič osobního auta sjel mimo komunikaci, kde následně vůz narazil do stromu. Hasiči zabezpečili havarované auto proti požáru a zajistili jeho stabilitu. Po ukončení záchranných prací uklidili vozovku v místě nehody. Ministryně financí Alena Schillerová připustila zvýšení daní. V debatě České televize mluvila konkrétně o dani spotřební nebo rafinérské. Nastínila také svou představu o vyšším zdanění těch, co vlastní větší počet nemovitostí. Výpočet by probíhal podle výše daně z nemovitosti. Konkrétní mantinely ale Schillerová nepopsala.
2: Pracují z více scénáři. Spočítal by se nějaký průměr, který odpovídá něčemu na této dani a prostě nad tu částku, což by odpovídalo nějakému průměru většího počtu investičních bytů objemově, tak bychom zvedli daň.
1: Dnes padla také zmínka o tom, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem chtějí zasáhnout proti drahým sazbám. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehonce po 17. hodině. Přeju vám krásnou neděli. Mám pro vás připravenou písničku Kdo nespívá, nemá hit. Jsem Lenka Halzová.

Písnička Modlitba za vodu od Jiřího Pavlici a Hradišťanů právě dozněla. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Večer se blíží, možná byste rádi zkoukli pěkný film, tak Saša Hemala je tady právě proto, listuje televizním programem a svoje tipy vám za pár chvil poví. Ještě předtím ale několik písniček, třeba Holky z naší školky od Petra Kotvalda a Standy Hloška.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
4: Počkat, někdo ale chybí.
3: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hezkou neděli, máme 27. září, vy posloucháte Český impuls. Připravuju pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Svou partu přátel ještě naštěstí mám od Heleny Vondráčkové, ale předtím Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Česká televize nabízí v hlavním vysílacím časem první část dvoudílného dramatického snímku, natočeného ve spolupráci s německou televizí, s názvem Hvězdná hodina vrahů. Jeho hrdinou je český inspektor, který spolu se svým asistentem mají vyšetřit vraždu v doby po německém generálovi, a to za pomoci vrchního kriminálního inspektora gestapa Babaka. Podstatnou je ale informace, že děj je zanesen do Prahy roku 1945. První část snímku Hvězdná hodina vrahů ve 20.10 na ČT1. Svět se mění, ale ten Slávkův zůstává stále stejný, i když už se zdá, že by mohl dosáhnout lepšího postavení v zaměstnání. Doma se vše komplikuje, především díky stále nevyzpytatelnému chování jeho otce. Tak to už jsme u čtvrté epizody dramatického seriálu Studna, který nabízí televize Nova ve 2020. V normálním světě se moc nedoporučuje lhát a vymýšlet si, ale svět zrádců, to je docela jiný svět, přesunutý za hradby Křivoklátu. Tam na vás čeká Vojta Kotek, aby opět rozehrál partii plnou lží, intrik a nečekaných zvratů. Zrádci 2015, televize Prima. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. 5 deka, 10
1: deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Lužicí. Ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Céčka sbírá Céčka od Michala Davida. Nám se blíží 18. hodina, ale do zpráv v celou si ještě budeme hrát, a to třeba Okno mé lásky od skupiny Olympic. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country, folk a trampské písničky. Já, Lenka Haluzová, se s vámi pro dnešek loučím, ale neloučím se na dlouho, protože zítra je státní svátek a to se spolu zase uslyšíme. Tak se mějte moc hezky. Zítra naslyšenou.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

ze vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. České tenistky znovu zazářily. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová smetla Angelinu Kalininovou 6-2 a 6-3 a následně Linda Nosková rozhodla výhrou nad Elinou Svitolinovou 6-3 a 7-6. Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahu s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Hasiče zaměstnal požár na Bruntálsku. Ve Starém Městě začal v noci na dnešek hořet seník, ve kterém byly tisíce balíků slámy. Hasiči k požáru výjížděli před 1 hodinou ráno. Kromě profesionální jednotky z Bruntálu zasahovalo i 6 jednotek dobrovolných hasičů. Před 10 hodinou dopoledne se povedlo dostat oheň pod kontrolu. Sláma v objektu teď kontrolovaně dohořívá. Hasiči zůstávají na místě, průběžně kontrolují požářiště a zajišťují dohled. Příčina vzniku požáru zatím není známa. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
2: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
1: Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

slyší.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. K incidentu s ochránci zvířat došlo na Jihlavsku. Více než 20 aktivistů obsadilo dnes ráno chov prasnic v Markvarticích s cílem upozornit na podmínky chovu. Další lidé s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaní policisté vyzvali aktivisty k odchodu ze stáje. Vzhledem k ignorování výzvy je začali po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové už je všechny propustili, jsou ale nadále podezřelí z přestupku. Se zahájením topné sezóny řešili záchranáři v Moravskoslezském kraji první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novou Čínsku pomáhali 2 seniorům. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, oba museli do nemocnice.
2: Záchranáři vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Posádka zahájila u seniorů kyslíkovou terapii a zajistila jejich převoz do nemocnice. Tam potíže obou pacientů odezněly a hladina oxidu uhelnatého v krvi jim klesla na polovinu původních hodnot. Hasiči varují, oxid uhelnatý se může v domácnosti nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo při nedokonale průchodném komínu. Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. I malé množství může způsobit těžkou otravu.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě dnes zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. David Pastrňák se dočkal velké pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěži svěřili kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a Milan Hejduk. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: spojení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhodí.

Číně, a vydám se jen tak bosky po zelený hladině. Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým, na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Představte si Pepu, Dřepu, Adamovi, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na míči

0: Je veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo

0: hezký večer. Na Praze 4 hořelo v panelovém domě v Kotorské ulici. Podrobnosti dodává mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
1: V druhém poplachovém stupni zasahují naše jednotky u požáru bytu v 7. nadzemním podlaží v ulici Kotorská. Z bytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše. Požár se podařilo lokalizovat, nicméně hasební práce na místě stále probíhají.
0: V Česku letos výrazně přibývá firem. Za prvních 8 měsíců jich vzniklo téměř 25 tisíc, zatímco zaniklo zhruba 12 tisíc. Celkový počet společností tak vzrostl o 12,5 tisíce, nejvíc za posledních 7 let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Podle ní tvořily většinu zaniklých firem podniky bez obratu a jen malá část skončila bankrotem. Více než polovina nových společností vznikla v Praze. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypouštění do kanalizace souhlas.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
0: Bangkok by už mohl být z nejhoršího venku. V mnoha částech thajské metropole po skončení přívalových dešťů opadla voda. Obyvatelé některých zaplavených čtvrtí jsou ale stále uvězněni ve svých domech. Vláda už kvůli počasí vyhlásila dvoudenní úřednické volno. Zítra také zůstanou zavřené stovky škol. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Povodně v předchozích dvou dnech zasáhly čtvrtě po celém Bangkoku. Voda vnikla do domů, narušila dopravu a stížila přístup do některých oblastí. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: ba hu ba hu ba hu ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Mé jméno je Joe Roberts.

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi padá. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že má.

0: Řidiči s nadějemi očekávají příští týden. Nafta by totiž mohla zlevnit. Vláda od čtvrtka sníží její spotřební daň téměř o 2 koruny na litr. Zároveň začne znovu každý den stanovovat nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr. Daň z benzínu se ale nemění. Podle analytiků by se nižší daň mohla do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní situace na Blízkém a Středním východě. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto zítra připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezony řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
1: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
0: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
2: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
0: Švýcaři v referendu odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality. Proti iniciativě dnes hlasovaly více než 2/3 voličů. Vyplývá to z odhadů i z průběžných výsledků. Případné schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Všelidové hlasování iniciovalo sdružení Pro Schweiz, které má blízko k nacionalistické Švýcarské lidové straně. David Pastrňák se dočkal velké pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěži svěřili kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a Milan Hejduk. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Pracoval jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Babi Daněk. Když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kaky, s domovenkou Čekoslovek já. Silver A, Silver B, pak poslední,

Ožehne výbuš dola, pyšný profil protektora, s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví, ruka z palby, šlapou bačku chystá.

čtvrté a potom celá, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

Kyselovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej, Silvej, Silvej, ozvěny stenganů doráží. Kreslovkou kráčím dolů.

0: 22. Incidentu s ochránci zvířat došlo na Jihlavsku. Více než 20 aktivistů obsadilo dnes ráno chov prasnic v Markvarticích s cílem upozornit na podmínky chovu. Další lidé s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaní policisté vyzvali aktivisty k odchodu ze stáje. Vzhledem k ignorování výzvy je začali po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové už je všechny propustili, jsou ale nadále podezřelí z přestupku. Přehrada Březová u Karlových Varů má nejméně vody za zhruba 20 let. Hladina dál klesá a povodí Ohře se proto chystá omezit množství vody, které z nádrže vypouští do řeky. Z vody se dokonce vynořil historický most, který bývá obvykle několik metrů pod hladinou. Lidé si ho teď chodí prohlížet a mohou po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Obec Věžnice na Havlíčkobrodsku končí s opravami kovárny. Letos rekonstruovala skoro celý její vnitřek. Bývalá kovárna je posledních 6 let kulturní památkou. Budova byla původně v tak špatném stavu, že se zvažovalo její bourání. Obec ji rekonstruuje už několik let. Opravy zatím stály skoro 3 miliony korun. Přes třetinu kryjí dotace. Starosta Věžnice David Drahoš řekl, že ještě zbývá obnovit starou výmalbu nalezenou v jedné místnosti a udělat fasádu.
1: Ve mně se nám chybí pouze ta jedna místnost. Jsme letos objevili tu původní výmalbu, která je někde kolem roku 1890-1900. Z největší pravděpodobností tu výmalbu obnovíme, ten pokoj bude takhle vymalovaný, jak byl, a pak osadit nějakým místním vybavením a zbývá nám venkovní fasáda celé budovy.
0: Budova vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, později v ní byla školní třída s bytem učitele. Jako obytný dům s kovářskou dílnou začal objekt sloužit okolo roku 1890, plnil také funkci zvoničky. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rezignoval na svou funkci. 56-letý politik tím otevřel cestu k předčasným volbám hlavy státu, informovala o tom agentura Reuters. Vučić bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Prezidentský mandát by mu přitom skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemohl. Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš Impulzu řekl, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
2: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, fakt má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležitý, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
0: Matěj Lukeš vyhrál zlato na světovém šampionátu letos v srpnu. Jeho dalším snem je kvalifikace na letní olympijské hry za 2 roky. Zítra bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

staré rádio, až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna kavárny Avion koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo je.

0: Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexander Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto během státního svátku připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě v neděli zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
2: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tou dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kdy častokrát to jsou akáty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otaka rekfeniklový.
1: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
3: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
1: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Sánchez v neděli slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání, informují o tom místní média. Hokejová extraliga pokračovala v neděli 5. kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a Brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Švarigaj.
1: Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen všeru, se slušná dívka otře se.
0: Ale ukaž já, brr, takhle. Brr. No to je to správně.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: jednu.
1: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexander Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto během státního svátku připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě v neděli zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v Kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiéru v novém formátu. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
1: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tu dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kdy častokrát osoba káty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otaka rekfeniklový.
0: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
2: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
0: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Sánchez v neděli slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání, informují o tom místní média. Hokejová extraliga pokračovala v